0: Rádio Devín, verše.
1: V rannom ladení teraz dostanú priestor verše českého básnika Vladimíra Holana. V režii Vladimíra Dobríka recituje Karol Machata. Preklad Marian Heveši.

0: podaní Karola Machatu ste si vypočuli verše Vladimíra Holana v preklade Mariana Hevešiho.
1: Rádio Devín, verše.

řekneš, jak se ti žije. Snad se uslyšíme v listí vrb a lip. Co se nám to stalo, zda z nás nezůstalo něco v písních ryb.

0: Todor Todorov, cyklus Voices, časť 4, Hallucinations, cena, muzika nová, 2025.
1: Alchimie du verbe. Je vais dévoiler tous les mystères.